Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. června. Tento den roku 1955 se v Londýně narodil rockový zpěvák a kytarista Mick Jones z britské punkové formace Clash. Should I stay or should I go now? Rok po něm se také narodil zpěvák Chris Isaak. No, v roce 1957 se v New Yorku narodila rocková zpěvačka Patti Smith. A 12 let po ní spatřil světlo světa Colin Greenwood, basák Radiohead. Tento den roku 1919 poprvé vyšly noviny Daily News. 5 let na to americké jednotky opustily Dominikánskou republiku po 8leté okupaci. Psal se rok 1948, kdy Spojené státy odsoudily sovětskou blokádu Berlína. Narozeniny má také Terry Nunn, zpěvačka kapely Berlin, která má na svědomí ústřední hit z filmu Top Gun, Take My Breath Away. 26. 6. také Beatles vydali legendární album A Hard Day's Night. V 75. se zpěvačka Cher rozvedla s mužem jménem Sonny Bono. Tento den si také hurikán Audrey vyžádal 500 životů. Madagaskar vyhlásil nezávislost na Francii a herečka Melanie Griffith a Don Johnson se po druhé brali. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Dnes je pátek 26. června a teď je přesně 6 hodin.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Čeká nás žhavý den, nejenom proto, že se bude rozdávat vysvědčení, ale taky proto, že bude slunečno a ještě další oteplení. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně polejasno, odpolední maxima 37 stupňů Celsia. Takže to bude dnes hodně žhavý a hodně horký, protože to nevzdám, je písnička pro všechny skvělý pejsky.

0: Držím palce, ať to dneska nebolí, chce to pořádně velký polštář pod kalhoty, ale ne. Určitě bude nějaká jednička na vysvědčení. No a my budeme mít taky cenu hezkou dneska ráno, až už půjdete s tou jedničkou domů. Tak dneska ráno mezi 8 a 9 hodinou, ať ten start prázdnin je o něco snažší, máme pro vás připravenou soutěž a dvě vstupenky do kina Hutník v Kladně na jakýkoliv film dle výběru a k tomu ještě rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. Tuhle tu cenu můžete vidět i na našem Facebooku Relax Radio a bude se o ní soutěžit ve vysílání mezi 8 a 9 hodinou. Dobré ráno.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Prázdniny startují tento víkend a to znamená, že to je poslední školní, no už je prázdninový ten víkend a můžete ho protancovat v kavárně Rádia Relax a v klubu Rádia Relax na hotelu Kladno. Kavárna od 21, klub od 22 hodin, dnes i zítra.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Zlá

Vyčarujme na konci školního roku jedničku na vysvědčení a pak úsměv na celé dva měsíce prázdnin, které jsou letos ještě trošku delší než dva měsíce. Tak v minulosti, já když jsem chodil do školy na základku, tak to se nevědělo, jaké bude vysvědčení, takže jsem se těšil, pak jsme byli překvapení kolikrát. Dvojka, jak to, když jsem myslel, že bude jednička. Dneska už je to všechno online, takže si myslím, že už se všechno ví dopředu, úplně jiná doba, ale každopádně vám přeju, abyste si prázdniny užili, ať už to bude jednička.

0: Srovnejte si vaše sluneční hodiny, je přesně 6.30.
1: Relax Radio.
0: No a slunečno a další oteplení přichází pro dnešní den. Bude jasno, během dne místy přechodně polejasno, odpolední maxima 37 stupňů Celsia. K tomu si dáme hezky vyletněnou písničku švédsko-koňského zpěváka tanečníka Mohombi.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Silnice číslo 7, Uloun, 46. kilometr. Dejte pozor, pro poruchu ve směru na Prahu je odstavené nákladní auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor na sluníčko v protisměru, ale hlavně klouže to při výjezdu z Prahy na dálnici D6, pokud najíždíte na D6, tak kousek od Prahy u sjezdu na Hostivice, zhruba 2 kilometry od Prahy, je olej na silnici, takže tam to klouže a na místě už by měli být hasiči.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: U sjezdu z D6 na Hostivice, dejte pozor, tam to klouže, na místě by měli být hasiči, protože je tam na silnici olej. V ulici Podbořanská, to je v Lubenci, to je zase o kousek úplně jinde, okres Louny, je policie přivolaná na místo dopravní nehody. Na hlavní silnici Podbořanská v Lubenci se srazilo osobní auto s dodávkou.
0: Relax Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice. V Praze na příjezdu D8 do Prahy v ulici Cínovecká je pro defekt pneumatiky odstavený kamion. Na D6 na sjezdu na Hostivice, kousek od Prahy zhruba 2 km, je olej na silnici, kluská vozovka je to na sjezdu, takže nevím, jestli to přímo je na Karlovarce, ale v tom místě by měly být v tuto chvíli hasiči, které nepřehlédnete. Pokud můžete, pošlete info na linku řidičů 606 736 736. A pozor taky dejte, v Lubenci na Lounsku, v ulici Podbořanská, srážka osobního auta a dodávky.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za půl minuty bude přesně 7 hodin.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Počasí, časí, časí, časí.
0: Dnes bude slunečno, jasno, během dne místy přechodně až polojasno. A odpolední maxima 37 stupňů Celsia. Do toho všeho vysvědčení a taky Red Hot Chili Peppers, za chvilku na ně se těším, a určitě taky Whitney Houston.

0: Na startu prázdnin 7 hodin 6 minut právě teď. V této hodině budeme telefonovat zpěvákovi Mikaelovi, protože má novou písničku a premiéra na Relaxu bude v přímém přenosu už za pár minut. V příští hodině budeme soutěžit. Já mám pro vás 2 vstupenky na libovolný film do kladenského kina Hutník a k tomu ještě rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. A tu si můžete prohlídnout na Facebooku Relax Radio a vyhrát v příští hodině.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
3: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás

0: Slíbil jsem hudební novinku, českou písničku, takže proto přepojujeme na Sardinii. Spojení je navázáno, slyšíme se?
1: Slyšíme se, hele, minuta drahá, tak povídej.
0: Výborně, takže mám u telefonu Mikaela, který na Sardinii právě teďka seká dřevo a běhá za ještěrkama. Co tam děláš na Sardinii?
1: Ano, ano. Hele, ku podivu jsem se před chvilkou probudil, protože tady na Sardinii jaksi v noci tančíme a předevíme.
0: Jsi protancoval noc?
1: Takový pořek a známý úslov. Jinak se tady snažím jako se tak nezbláznit těch vedr, protože ty vedra jsou v celé Evropě a je to tady strašný. Tady, taky tady v těch horách já mám chalupu, zrovna tady prostě v Sardinie, tak je tady docela vedro, ale úplně tam fukuje tam 33, ale v horách kolem 40 se nějakou vás spadí.
0: Kolem 40. To tady bude zřejmě o víkendu, kolem 40, dneska maximálně 37.
1: Držím palce.
0: Ale písnička, kterou si teďka představíme, se jmenuje Spolu, o čem je, nebo teď to má premiéru v České republice, tak na rádiu Relax dnes.
1: Ano, ano, tak děkuju a gratuluju, protože písnička je to dobrá, mám z ní velkou radost, protože mám pocit, že asi nejlepší písnička, co jsem kdy napsal. Protože
0: nejlepší song?
1: Vychází z toho všeho, co jsem si zažil do posud, ať už je to chce, nebo pozvání různých lidí, anebo se samoty, protože i samota je vlastně spolu, protože naučit se být sám se sebou je taky dobrá věc a vlastně zjistit, že jsme spolu, když takhle, nejsme sami, jo, i když se naučíme být sami, tak ve skutečnosti toho kolem nás a v nás tolik, že vlastně sám nikdy nejsme, sami nikdy nejsme, jo, a je to taky o tom, že domov nemusí být třeba někdy jenom místo, že to je prostě pocit. Takže je to o tom, kde se člověk cítí nejlíp. Jestli je to s kámošem u piva, nebo s pejskem, nebo s dobrým partnerem, nebo manželkou, tak to už nechám na posluchačích, ale je to vlastně na tohleto téma můj nový song a mám z něj velkou radost. A v neděli večer jde ven videoklip, který jsme
0: Videoklip bude v neděli, já to jenom přeložím, protože trošku vypadávají písmenka z té Sardinie, je to velká dálka. Tak užij si tam sluníčko, mořské, přímořské, přímořských 40 stupňů Celsia. My si tady dáme 40 normálně českých a tady je premiéra na Rádio Relax, Mikael Spolu. Tak jsme to spolu startovali, měj se hezky, naslyšenou. Ahoj!
1: Děkuji za zavolání, mějte se krásně, čau.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Na Instagramu Rádia Relax probíhá soutěž a na Facebooku Rádia Relax máme dotaz. Co byste zvolili? Doživotně kávu zdarma anebo doživotně zmrzlinu zdarma? Koukněte na Facebook Relax Radio. 7 hodin 29 a půl minuty.
1: Relax Radio.
0: Počasí bude nádherné, slunečné, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Odpolední maxima okolo 37 stupňů Celsia, taková je předpověď na dnešní den. O víkendu má být ještě tepleji a možná to bude chtít pořídit i nějakou pořádnou střechu, kdyby přišla buřina, tak mají padat i kroupy. Takže uvidíme, co přinese víkend, rozhodně to bude žhavý víkend a teď už jdeme vyvenčit pitbula.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Už za chvilku se podíváme do minulosti 26. června v kalendáři. Já tady mám ale z přítomnosti upozornění na dopravní nehodu v Praze Lhotce. Konkrétně v ulici Lhotecká srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. června. Tento den roku 1955 se v Londýně narodil rockový zpěvák a kytarista Mick Jones z britské punkové formace Clash. Should I stay or should I go now? Rok po něm se také narodil zpěvák Chris Isaak. No, v roce 1957 se v New Yorku narodila rocková zpěvačka Patti Smith. A 12 let po ní spatřil světlo světa Colin Greenwood, basák Radiohead. Tento den roku 1919 poprvé vyšly noviny Daily News. 5 let na to americké jednotky opustily Dominikánskou republiku po 8leté okupaci. Psal se rok 1948, kdy Spojené státy odsoudily sovětskou blokádu Berlína. Narozeniny má také Terry Nunn, zpěvačka kapely Berlin, která má na svědomí ústřední hit z filmu Top Gun, Take My Breath Away. 26. 6. také Beatles vydali legendární album A Hard Day's Night. V 75. se zpěvačka Cher rozvedla s mužem jménem Sonny Bono. Tento den si také hurikán Audrey vyžádal 500 životů. Madagaskar vyhlásil nezávislost na Francii a herečka Melanie Griffith a Don Johnson

0: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
1: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: A zatímco David chystá zprávy na 8 hodinu, já mám pro vás přichystanou instagramovou soutěž. Naše adresa je Relax Radio na Instagramu a až do úterý 30. června probíhá na našem Instagramu soutěž o 2 vstupenky na M-Fest. Sledujte náš rádiový Instagram a odpovězte na soutěžní otázku, o kolikátý ročník festivalu M-Fest se letos jedná. Ve sportovním areálu v Mutějovicích vystoupí Ben Kristova, Oxindle X, Slza, Adamišík, spousta dalších a vy tam můžete být taky společně s námi.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda je pro nás nahlášená z Prahy. Dejte pozor na rozvadovské spojice směrem na D5. Se srazilo osobní auto s dodávkou, tak opatrně.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Pátek 26. června je 8:00.
1: Uzavírka ulice ke stadionu v Kladně potrvá do pondělí a končí školní rok. Dobré ráno.
2: Relax Radio.
1: Kladnu se uleví, v pondělí skončí uzavírka ulice ke stadionu. Průjezdný opět bude i kruhový objezd u zimního stadionu. Do té doby ale ještě časté kolony, hlavně na Sýtné. Krušovice mají málo vody, současný zdroj přestává stačit. Zatímco před pár lety se denní letní spotřeba obce pohybovala kolem 60 tisíc litrů, teď je to o 25 tisíc litrů více. Obec proto zvažuje možná řešení, vybudování nového vrtu nebo propojení současného s jiným zdrojem vody. Pomůže i s vodou neplýtvat. Ve školách se rozdává vysvědčení, končí školní rok, letos už 26. června. Žáky a studenty tak čeká celých 9 týdnů volna, do lavic opět usednou v úterý 1. září. Domácnost musíme před odjezdem na dovolenou pečlivě zkontrolovat, mluvčí hasičů Nikole Studena.
3: Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, jestli jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče a zhasnuta všechna světla. Právě elektrický zkrat stojí za mnoha požáry v domácnostech. A kontrolovat je potřeba také například prodlužovačky, které jsou zapojeny v síti. Pokud možno všechny spotřebiče, které nemusí být zapojeny, odpojte ze zásuvek. A nikdy nenechávejte spotřebiče ani v takzvaném pohotovostním režimu.
1: Nejlepší je vypnout jističe.
2: Sport.
1: Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Rozhodnutí oznámil 14 hodin po vypadnutí týmu z mistrovství světa. Šampionát se Šikovi nevydařil, střelecky se neprosadil, v posledním zápase v Mexiku nebyl ani v základní sestavě.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Dnes může být až 37 stupňů, na obloze k tomu jasno, přechodně i polojasno. O víkendu ještě oteplení, v sobotu až 39, v neděli 40, v Polabí možná i 41 stupňů Celsia.
0: Už za chvilku soutěžíme o 2 vstupenky do kina, do kladenského kina Hutník a o rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd a taky se můžete těšit na tenhle.

0: Zpěvačka Loreen má novou písničku Set Me Free, posloucháte právě teď. No a právě teď startujeme soutěž až do 8:30. Odpovídejte na soutěžní otázku, jakou známku jste vlastně dostali ve škole, když jste dostali kouli. Co jste domů přinesli? No a získat můžete 2 vstupenky do kladenského kina Hutník na libovolný film, který si vyberete, a taky rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. Tohle to všechno za jednu jedinou SMSku. Jakou známku jste dostali, když jste ve škole dostali kouli? SMSky, odpovědi, WhatsApp zprávy posílejte na 606 736 736 do 8:30.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze počítejte se zdržením, pokud jedete od Zličína Rozvadovskou spojkou a sjíždíte na Pražský okruh ve směru k Barrandovu. Na tom sjezdu se srazila dodávka s osobním autem.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Slaný, těšíme se na vás, těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Tohle to je Dilema, písnička Nelly a Kelly a já už dilema nemám, já vím, koho mám na telefonu, je to Lenka z Hostouně, které můžeme dát ceny, 2 vstupenky na libovolný film do kladenského kina Hutník a rodinnou vstupenku do zooparku Zájezd. Tak já tě zdravím, přeju hezký den, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Co jsi dostala na vysvědčení z hudební výchovy?
1: Jedničku.
0: Výborně, z tělocviku?
1: Asi taky.
0: Taky a schování?
1: Taky.
0: Tak je to hat-trick. Je to výborný, já ti blahopřeju. No a když dostaneš kouli, tak dostaneš co?
1: Pětku.
0: A to je správná odpověď na soutěžní otázku. A to si asi nedostala, nepropadla se nikdy, nebo?
1: Ne.
0: Že by si třeba...
1: Propadl pambu.
0: A teď už asi ani nepropadneš, předpokládám.
1: Ne, teď už ne.
0: Tak blahopřeju, máš to tady u nás v rádiu schovaný, do zooparku Zájezd, rodinná vstupenka a 2 vstupenky do kina. Užij si to, vyber si film, děkuji, který se ti bude líbit. No a přeju hezké léto.
1: Taky a přežijte vedro.
0: Děkujeme, ahoj.
1: Ahoj. Relax Radio. Ranní

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
3: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
2: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
3: Více na www.dnyměsta.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: Fotbalový šampionát.
1: Pojďme se podívat na šampionát, jak se hrálo. Paraguay bezbrankově remizovala s Austrálií 0-0. Turecko porazilo USA 3-2, byla to velká bitva. Japonsko-Švédsko jen remíza 1-1. Tunisko podlehlo Nizozemsku 1-3. Fotbalová reprezentace Kirasa prohrála s pobřežím Slonoviny 0-2. Ekvádor porazil v posledním utkání základní skupiny E na mistrovství ve fotbale Německo 2-1 a zajistil si postup do vyřazovací fáze. Jihoameričané byli před zápasem pod tlakem a ještě hůř jim bylo, když hned v úvodu inkasovali sporný gól, ale hned se oklepali a jednoho z evropských favoritů, který už měl jistý průnik do play-off z prvního místa, srazili nadšením i kvalitou. Ekvádor jde dál jako jeden z týmů na třetích místech.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Ráno jsem otevřel internet, abych taky věděl, co kde se děje, a teď tam na mě vyběhlo, že současná vlna veder by před 50 lety byla nemyslitelná. Je to možný, ale já už leco zpamatuju, a tak jsem si vzpomněl na rok 1473 a tady se píše v kronikách. V Čechách v roce 1473 panovalo tak extrémní horko a sucho, že masivně vysychaly vodní toky, což mělo drtivý dopad na tehdejší zemědělství. A nebo o pár let později, rok 1540. Často bývá odborníky označován jako megasucho, je považován za nejteplejší a nejsušší rok za posledních 500 let v celé střední Evropě. Takže to byla léta 1473 a 1540. Ale uvidíme, co přinese rok 2026.
1: Takhle hraje relax.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Upozornění máme pro Karlovarku, pokud najíždíte na Karlovarku z Prahy, tak zhruba po kilometru je na silnici pro poruchu odstavené auto.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.
2: A teď je přesně 9:00.
3: Rozdělávání ohně nechme na jindy a začaly prázdniny. Hezké dopoledne.
1: Relax Radio.
3: Ve středních Čechách platí zvýšené riziko požáru. V blízkosti lesa nebo travních porostů tak máme zapomenout na rozdělávání ohně. Ideální ale je oheň nezapalovat nikde. Vyloučeno je i používání zábavní pyrotechniky nebo vypouštění lampionu štěstí. České dráhy zrušily i plánované jízdy parních lokomotiv. Ve směru ze Slaného do Prahy projedeme po dálnici u letiště jen jedním jízdním pruhem. Opačně dvěma. Ředitelství silnic a dálnic od neděle takto změní dopravní režim. Pokračuje totiž přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická. Zmíněná podoba pak vydrží až do 10. srpna. Začaly prázdniny, vysvědčení už jsou rozdána. Kromě radosti dětí ale přijdou problémy v dopravě. Kolony máme čekat hlavně na hlavních dálničních tazích k Jadranu. Plné ale už dnes budou i vlaky, hlavně na tratích z Prahy do Brna nebo do Olomouce. Dopravci sice posílili spoje, doporučují ale místenky. V neděli zřejmě naměříme nejvyšší teplotu v historii Česka. S velkou pravděpodobností totiž padne rekord z roku 2012, kdy ve středočeských Dobřichovicích bylo 40,4 stupně. V neděli to hlavně v Polabí vypadá i na 41 stupňů Celsia. Horké počasí zatěžuje náš organismus, říká to mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Horké počasí může způsobit zdravotní potíže komukoli, ale především jsou ohroženi lidé nad 65 let věku, děti do 4 let, těhotné, kojící či zvláště drobné ženy a také dlouhodobě nemocní, například lidé s nemocemi srdce, s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Osoby nejvíc ohrožené působením horka by měl několikrát denně někdo kontrolovat.
3: Klíčový je pravidelný přísun tekutin. Sport. Petr Bříza se bude ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Bývalý brankář je zatím jedním z 9 kandidátů. Vítěz bude znám v říjnu.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
1: Relax Radio.
6: Relax Radio.
3: Časí. Tak o horku už tu řeč byla, je to stále dokola, jen slunce a vysoké teploty. Dnes 33 až 37, zítra 35 až 39, v neděli už i zmíněných 41 stupňů Celsia. Ochladit se můžete zajet třeba do Chorvatska na Makarskou riviéru nebo na řecký ostrov Tasos, kde čekají maxima jen do 30.
7: Kdybyste si mohli vybrat navždy zadarmo dostávat zmrzlinu a nebo kávu, co byste si vybrali? Podívejte se na Facebook Relax Radio a my vám k tomu zahrajeme Erasure už za chvilku.

0: Šťastí, to je písnička, která nám v čase 9 hodin a 12 minut dohrála na rádiu Relax a já doufám, že dneska o šťastí bude hlavně den pro všechny školáky, protože dnes je poslední den školního roku, tohoto roku, kdy všichni dostávají svoje vysvědčení. Ale taky zároveň dneska slaví svátek Adrian a Adriana, tak jim také přejeme všechno nejlepší. Tak krásný slunečný den s námi tady na Relaxu a poslouchejte dál, protože přichází písnička Close to You.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Ariana Grande je globální popová ikona a držitelka cen Grammy, známá svým výjimečným hlasovým rozsahem. Svou kariéru odstartovala už jako dětská hvězda a postupně se vypracovala v jednu z nejúspěšnějších umělkyn současnosti. Kromě hudby se úspěšně věnuje podnikání v beauty průmyslu a herectví, kde zazářila například v muzikálovém snímku Wicked. Je to tak, Ariana Grande slaví dneska svoje 33. narozeniny a její kariéra je víc než úspěšná. Tak já ji teď posílám písničku Into You.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D11 na 58. kilometru je porouchané vozidlo. Projíždějte v místě opatrně a taky v Kladně. Ze směru od Sýtné na Piškot, tak tam dejte nohu z plynu. Policie České republiky tam měří. Tak jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax dopolední kafe Time s Terkou a my se za malou chvilku podíváme na jeden kuriózní případ ohledně zmizení jednoho kouzelníka. Zmizení kouzelníka nezní to až tak zvláštně, ale samozřejmě vy poslouchejte dále Radio Relax, ať se k tomuto tématu dozvíte víc. Teď už Coldplay a písnička All My Love.
1: Relax Radio.

0: jsou, viď?
1: Sladoučky, výborný.
0: A nejlepší je, že se musím natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Žít jako kaskadér, to je písnička, která nám právě teď dohrála na rádiu Relax a já věřím, že jako kaskadér žil a žije poněkud i australský kouzelník Daniel Hidden. Australská policie totiž pátrá po zmizelém kouzelníkovi právě Danielu Hiddenovi. Muž zmizel beze stopy a jeho rodina uvedla, že podobné chování je pro něj naprosto neobvyklé. Případ teď přitahuje pozornost i kvůli jeho profesi, protože Hidden vystupuje především jako kouzelník. A zvláštní detail přidal jeho webu, na kterém se objevuje věta: proměna vyžaduje zmizení. Policie ale případ bere jako skutečné pátrání po pohrešované osobě a veřejnost žádá o pomoc jakýmkoliv informacemi. Je to tak, i když se ztratí kouzelník, pro nás ostatní je to pořád člověk a není to úplně běžná záležitost. Tak já doufám, že Daniel se určitě najde a při nejlepším vyvstane v rámci nějakého velkého magického triku.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na Pražském okruhu na 18. kilometru stojí vozidlo, je porouchané a nikam dál asi nejspíš ještě dlouho neodjede. Tak se na něj dejte pozor, tvoří se tam kolony.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Jedna minuta po 10. hodině, to je přesný čas.
1: Hezké dopoledne přeje David Latovský. Kladno má podchod mezi letištěm a zimním stadionem a dovolená úplně bez hotovosti, raději ne.
2: Relax Radio.
1: Mezi kladenským letištěm, parkovištěm a zimním stadionem vede podchod. Město jej slavnostně otevřelo včera. Nahrazuje nevyhovující přechod přes železniční koleje. Podle primátora Wolfa je prý nová trasa nejen funkční, ale i dostatečně široká a přehledná pro každodenní využití. Extrémně vysoké teploty ruší část víkendových akcí. Podle serveru novinky.cz neproběhnou například dostihy v Karlových Varech nebo kroměřížský festival Největší zábava na Moravě. Organizátoři se bojí o zdraví návštěvníků. Tam, kde akce neruší, výrazně navýší počet pítek, mlžných bran nebo slunečníků. Rekordy včera padly na polovině měřících stanic. Nejvíc měli v Doksanech na Litoměřicku 37,5 stupně. Extrémně vysoké teploty budou pokračovat do neděle. Na dovolenou bychom neměli vycestovat úplně bez hotovosti. I v dnešní době je stále potřeba. Stejně tak je lepší nezapomenout na kreditní kartu ve fyzické podobě. Placení mobilem nebo hodinkami nemusí všude akceptovat, potvrdí expertka na cestování Lenka Pátek.
3: Je důležité sebou si vzít nejenom hotovost, ale i třeba kreditní kartu, nejenom v mobilu, ale i fyzicky, protože jsou destinace, kde bohužel ty bezkontaktní platby úplně tak dobře nefungují.
1: Bez hotovosti se neobejdeme ani v řadě kempů a venkovských hospod. Praha má další dvě trolejbusové tratě, z Karlova náměstí na Strahovský stadion a mezi Bořeslavkou a Hradčanskou. Dnes tu byl zahájen zkušební provoz s cestujícími, celkem jde o 15 kilometrů.
2: Sport.
1: Na fotbalovém mistrovství světa padl rekord v počtu gólů. Padlo jich už 177, opět více než dosavadní maximum. Letošní šampionát je ale rozšířený. Účastnilo se i 48 týmů oproti dřívejším 32.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: V neděli může padnout absolutní teplotní rekord pro Českou republiku. 40,4 stupně. Meteorologové totiž nevylučují, že v Polabí může být až 41. Tak uvidíme. O moc chladněji, ale nebude ani dnes. Čekáme 33 až 37 stupňů. Zítra pak 35 až 39.
0: My se tu často bavíme o vysokých teplotách, ale Davide, já na tebe musím prásknout, že ty, když přijdeš do studia, tak my musíme vypnout klimatizaci. A hned v tu chvíli mám pocit, že se tady udělá poměrně velké teplo.
1: Tak, to může znít tak dvojsmyslně, ale ano, já opravdu nejsem příznivcem klimatizace, takže i v těch extrémních vedrech, který tady teďka jako máme, tak pro mě je to cizí slovo a normálně v autě jezdím bez ní, no hele, jako jde to. Tak žiju ještě, uvidíme, jestli teda po neděli, samozřejmě, tak uvidíme.
0: Tak ty jsi asi nejspíš z pekla, co? No. Docela to teplo jako není úplně nejvhodnější. Run, Run, River už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
6: Relax Radio.
5: Relax Radio.
6: David Latovský.
2: David Latovský.
5: Relax.
6: Relax Radio.

0: Pro každého majitele nebo majitelku je jeho pejsek tím nejkrásnějším. Někteří lidé si vybírají výhradně šlechtěná plemena a záleží jim na vzhledu pejska víc než na povaze. Jiní si zase vybírají domácího mazlíčka podle pocitu a často si adoptují z útulku pejska, který je křížencem různých plemen. Zahraniční média nedávno informovala o novém žebříčku, který řadí psy na základě jejich krásy. Seznam byl sestaven na základě matematických výpočtů, které vycházejí z principu zlatého poměru krásy, který vynalezli antičtí Řekové. Za malou chvilku si řekneme o 10 nejkrásnějších psích plemenech. A vy, pokud máte doma pejska, klidně mi ho pošlete na číslo 606 736 736. Určitě mě zajímá, jak se jmenuje a věřím tomu, že pro vás je ten nejkrásnější právě ten váš.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Právě teď vám na Rádiu Relax přinášíme žebříček 10 údajně nejhezčích psích plemen. Jdeme se na to podívat. Na 10. místě se umístilo psí plemeno Korgi. Na 9. Nordfolský teriér, což musím podotknout, je velmi roztomilý psík. Pak na 8. místě italský chrtík. Na 7. novoskotský retriever. A na 6. výmařský ohař. Je to tak, tyhle psy dokonce i znám a mám pocit, že se okolo mě alespoň trochu pohybují, takže si dovedu představit, jak zhruba mohou vypadat. A jestli vy máte některého z těchto psů, tak mi klidně napište na číslo 606 736 736 a samozřejmě určitě pošlete i fotku. No a těch 5 výherních, o těch si budeme povídat za malou chvilku.
1: Café Time. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Dnes v dopoledním Café Timeu řešíme 10 nejhezčích, nejkrásnějších plemen psů, které byly samozřejmě určené některým z výzkumu. Ale my se jdeme podívat na těch tedy 5 výherních. Na 5. místě se umístil Welsh Terrier. To je takový hodně kudrnatý psík. Na 4. místě rodéský Ridgeback. Na 3. Border Collie, na 2. West Highlandský bílý teriér, no a na 1. místě Cairn Terrier, což je pejsek, kterého jsem možná asi nikdy ani v životě neviděla. Koukněte sami na internet, jak takový Cairn Terrier vypadá a nevím úplně, jestli je to ten jeden z těch nejkrásnějších. Každopádně podle některého z matematických výpočtů to dopadlo tak, že je považován za to nejhezčí plemeno. Ale mně je úplně jasné, že vy doma máte toho nejhezčího psíka. Tak mi ho pošlete na 606 736 736 a možná v rámci dnešního žebříčku jsem vám poradila, jaké štěňátko koupit za dnešní vysvědčení.

0: Dnes večer od 18 hodin se na dvoře Základní umělecké školy a hasičské stanice v Novém Strašecí uskuteční akce s názvem Petrův návrat do života. Jedná se o benefiční zábavu v Novém Strašecí. Vystoupí zde kapela Pohodáři a můžete se těšit i na tombolu a pestré občerstvení. Veškerý výtěžek z akce bude věnován na podporu Petra, který po nemoci každý den bojuje o návrat k samostatnosti. Tak pokud máte dneska volno a chtěli byste ještě přispět v rámci nějaké akce, tak vyražte dnes do Nového Strašecí.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku,
7: mámě auto, i tramvaje,
8: co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma,
10: i moje hračky,
11: děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: Soutěžit o různé ceny s námi můžete nejen ve vysílání, ale také třeba na našem Instagramu. Aktuálně tam probíhá soutěž o 2 vstupenky na M-Fest. To je festival, který se koná ve sportovním areále v Mutějovicích. Stačí odpovědět správně na naší soutěžní otázku, která je právě na tom Instagramu, a samozřejmě náš Instagram sledovat. Otázka zní, o kolikátý ročník festivalu se jedná. Tak pokud znáte správnou odpověď, tak zavítejte na náš Instagram Rádia Relax a správně odpovězte. Těšit se totiž v rámci tohoto festivalu můžete na vystoupení Bena Kristovao, Xyndla X, Slzy, Adama Mišíka, Sebastiana a spousty dalších. Tak neváhejte a soutěžte s námi.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Máme 11 hodin a 1 minutu k tomu, to znamená, že přinášíme zprávy.
1: Beroun bude mít další parkoviště a pražská integrovaná doprava se opět rozšíří.
2: Relax Radio.
1: Pod berounským dálničním mostem zřejmě vznikne parkoviště. Uvažuje se o něm na Závodské straně. Kromě místních by sloužilo i obyvatelům a návštěvníkům města, třeba během konání nejrůznějších kulturních a sportovních akcí. Stavba je zatím v přípravě. Kromě bezpečného odstupu od pilířů se musí zajistit i přístup pro údržbu. V Žadci se zítra uzavře další část Husovy ulice. Půjde o úsek od Písečné ulice směrem na výjezd z města. Proběhne totiž další etapa oprav vodovodu a kanalizace. Letošní komunální volby proběhnou 9. a 10. října, rozhodl prezident. V prvním kole senátních voleb budeme současně vybírat i obsazení třetiny senátu. Očekávané druhé kolo pak proběhne o týden později. Do vlaku vždy s vodou. Tropické teploty nemáme podceňovat. Říká to i mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Žádáme cestující, aby se připravili na tropické teploty a vybavili se i na kratší cesty především dostatečným množstvím tekutin, občerstvením, případně léky, které pravidelně užívají. Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty.
1: Dopravce doporučuje i sledovat aktuální informace o železnici, které jsou k dispozici na webu nebo v aplikaci Můj vlak. Na jízdenku PIT půjde od zítřka dojet až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo do Orlíku nad Vltavou. Oblíbený systém se rozšíří. Dodáme, že jízdenka musí vždy platit pro daná tarifní pásma, vystačit musí ale i její časová platnost.
2: Sport.
1: Turci končí na mistrovství světa. Jejich fotbalisté sice včera porazili Spojené státy 3-2, na postup ze základní skupiny to ale nestačilo. Turci v ní mají 3 body a jsou poslední.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Dnes 33 až 37, zítra 35 až 39 a v neděli 37 až 40. Takové extrémní teploty nás čekají. Slunce navíc bude svítit z jasné modré oblohy, polojasno se objeví jen vzácně.
0: Máš rád kolu, Davide?
1: Mám hodně rád, teda přiznám se, že ano.
0: A máš radši normální nebo takovou tu dietní zero?
1: No, musí být ta plnotučná, abych to řekl takhle, jako se vším, co do ní patří, takže ano, klasickou.
0: Tak to jsme na tom stejně, taky mám radši a opravdu poznám, mám pocit, když to není ona. Všichni tvrdí, že ta příchuť toho je vlastně stejná, ale není to tak, že
1: no, ne? Ještě citronek, člověk, že to hodíme, no, ještě, to je potom.
0: Panečku, no. Panečku, proč o tom mluvím? No, protože Edison Rain nám přinese Diet Pepsi. Naštěstí písnička je to moc hezká, takže jdeme na ní už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte na vlnách Rádia Relax s námi.
5: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
5: Tereza Peštová.
2: Relax.
5: Relax Radio.
2: Relax Radio.
5: David Latovský.
2: David Latovský.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Is It Love, to je písnička, která nám právě teď dohrála na rádiu Relax a mají na starosti Loreen, což je švédská popová zpěvačka, skladatelka, herečka a moderátorka marocko-berberského původu. A myslím, že zrovna z téhle písničky to bylo trošku znát. Zároveň je dvojnásobná vítězka soutěže Eurovize. Zastupovala Švédsko na Eurovizi v roce 2012, kdy vyhrála s písničkou Euphoria a v roce 2023 se jí jako jediné ženě podařilo vyhrát Eurovizi ještě jednou. Dokonce v roce 2014 a 2025 vystoupila tady u nás v Praze. Tak to je Loreen s písničkou Is It Love na rádiu Relax. Teď už ale se trošku vrátíme zpátky v čase. Do 90. let. When the going gets tough.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

Havaj je speciálním místem na světě. Dvakrát do roka tam mají totiž takový jeden speciální přírodní jev. O jaký jev se jedná? To se dozvíte už za malou chvilku na Relaxu, tak zůstaňte s námi. Teď už písnička Heaven

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D5 se zdržíte, tvoří se tam kolony až na 15 minut konkrétně mezi 7. a 8. kilometrem. Tak s tím počítejte, vyražte na cesty klidně dřív a samozřejmě dneska a i jiné dny doražte v pořádku do cíle.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cesta. Relax Radio. Let me tell you.

0: Aktuálně si většina Čechů stěžuje, že zde máme na území velké vedro. Ale na Havaji existuje jev zvaný Zero Shadow Day, kdy je slunce přesně nad vámi v úhlu 90 stupňů a tím pádem se stíny schovají přímo pod objekty a skoro úplně zmizí. Na Havaji tomu říkají Lahaina Noon, což v překladu znamená kruté slunce a celkem trefně, protože právě v tu chvíli pálí úplně nejvíce. Tak buďme rádi, že tady aspoň občas můžeme nalézt nějaký stín.
1: Café time. Café time. Relax.

0: Ty jsou, viď?
1: Sladoučký, výborný.
0: A nejlepší je, že se můžeme natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Už vím, mami, co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas...

0: Outcast je americké hip-hopové duo. Tato skupina vznikla v roce 1992 ve městě East Point v Georgii. Původně jako The OKB, což je The Outcast Brothers. Později se jméno zkrátili pouze na Outcast. Jejich originální hudební styl je kombinací jižanského rapu a G-funku. Později se v jejich tvorbě odráží i soul, pop nebo elektronická hudba, rock a taky prvky jazzu a blues. Jedná se o šestinásobné držitele prestižní ceny Grammy a jejich double album Speakerbox a The Love Below z roku 2003 je jedním ze čtyř hiphopových alb, které dosáhly na ocenění Diamantová deska. Jelikož jde o dvojalbum, tak muselo být více než za 500 milionů prodaných kopií v Americe. K úspěchu alba přispěl hit Hey Ya a ten si můžeme vychutnat právě teď na Rádiu Relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D6 na 36. kilometru ve směru na Prahu je porouchané vozidlo. Určitě se tam zdržíte, dejte si pozor a přejeme vám šťastnou cestu, ať dorazíte, kam potřebujete.
0: Jsme všude s tebou. Rakovník 9.

0: Krásné poledne, přinášíme vám zprávy s Terkou a Davidem.
1: Na letiště raději veřejnou dopravou a fotbalový klub Kralupy 1901 oslavil výročí. Hezké poledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Na letiště máme vyrazit s předstihem. Příjezd na Ruzyni totiž komplikuje přestavba dálniční křižovatky. Mluvčí letiště Denisa Hitmánková.
3: Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby.
1: Při odletech z terminálu 2 sebou nově můžeme vzít i více tekutin.
3: V terminálu 2 si tedy cestující vedle standardní přepravy tekutin v nádobách do 100 ml, v sáčku do maximálně 1 litru, mohou vzít jednu nádobu navíc, a to až do objemu 2 litrů. Terminál 1 zůstává bez změn a povoleny jsou pouze tekutiny v sáčku do maximálně 1 litru.
1: Ve středních Čechách platí zvýšené riziko požáru. V blízkosti lesa nebo travních porostů tak máme zapomenout na rozdělávání ohně. Ideální ale je oheň nezapalovat nikde. Vyloučeno je i používání zábavní pyrotechniky nebo vypouštění lampionů štěstí. České dráhy zrušily i plánované jízdy parních lokomotiv. Slunci by se měly vyhnout hlavně starší lidé, děti, nemocní a těhotné ženy. Vysoké teploty jim snadno mohou způsobit zdravotní komplikace. S těmi máme raději počítat i v dopravě. Rozjílámání kolejnic, možné jsou i výpadky elektřiny kvůli vysokým odběrům. U tramvajové zastávky Holiny je veřejná kolárna. Nabízí pohodlné a bezplatné zanechání kola při přestupu na tramvaj. Praha tím navazuje na podobné místo u stanice metra Opatov. S kolárnou se ale brzy počítá i ve Slevenci.
2: Sport.
1: Fotbalový klub Kralupy 1901 oslavil 125. výročí. Dorazili legendy jako Horst Siegel, Antonín Panenka nebo Ladislav Vízek. Generální manažer klubu David Hemr pak mužstvu popřál.
4: Já bych tomu klubu popřál, aby skvětal furt tak, jak se to zatím teďka daří. Poděkoval bych městu, který se přičinilo, že nás vlastně koupilo, dalo nám nějakou jistotu, že tady můžeme dál něco budovat. Postavili nám nový kabiny na 25 milionů, ale všechno to obnáší zase další, že máte nějakou povinnost se tomu nějak věnovat a nemůžete si říct, že už příště nepřijdete a že má to svoje prostě pozitiva i negativa.
1: Kralupy 1901 možná postoupí do 5. ligy.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
1: Počasí. V Česku máme teplej než v Egyptě, zatímco v zemi pyramid měří kolem 35 stupňů, u nás dnes je 37, zítra dokonce 39 a v neděli 40, v Polabí možná i 41 stupňů Celsia. Padnou tak může absolutní teplotní rekord pro Českou republiku.
0: Vždycky, když je takhle teplo, tak mám chuť na nějaký vychlazený drink a musím se přiznat, že se toho normálně obávám, aby byl jako alkoholický. Možná si dám radši nějakou vychlazenou kolu.
1: No tak já se toho nebojím, no, ale představu se ty Egypťany, ne, jak tam takhle sedí, že u těch pyramid a říkají si, tyjo, v Česku tam mají vedra, tam mají vedra.
0: Máme pro vás samozřejmě i hudbu v další hodině, bude to třeba písnička Rain od Dagny. Tak poslouchejte dál Radio Relax.
6: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
6: Tereza Peštová.
2: Relax.
6: Relax Radio.
2: Relax Radio.
6: David Latovský.
2: David Latovský.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: Relax.
1: Dnes od 18 hodin na dvoře základní umělecké školy a hasičské stanice v Novém Strašecí bude probíhat akce Petrův návrat do života. Jedná se o benefiční zábavu v Novém Strašecí. Na akci vystoupí kapela Pohodáři a můžete se těšit i na tombolu a pestré občerstvení. Veškerý výtěžek z akce bude věnován na podporu Petra, který po nemoci každý den bojuje o návrat k samostatnosti. A v sobotu se koná první ročník sousedského grilování ve Ředlích. V areálu vedle hasičárny se od 14 hodin bude grilovat, povídat, ale i soutěžit. Prostě pohodový začátek léta. Ten si můžete užít ve Ředlích. Tak jen pozor na to počasí.
0: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
11: Relaxe.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. června. Tento den roku 1955 se v Londýně narodil rockový zpěvák a kytarista Mick Jones z britské punkové formace Clash. Should I stay or should I go now? Rok po něm se také narodil zpěvák Chris Isaak. No, v roce 1957 se v New Yorku narodila rocková zpěvačka Patti Smith. A 12 let po ní spatřil světlo světa Colin Greenwood, basák Radiohead. Tento den roku 1919 poprvé vyšly noviny Daily News. 5 let na to americké jednotky opustily Dominikánskou republiku po 8leté okupaci. Psal se rok 1948, kdy Spojené státy odsoudily sovětskou blokádu Berlína. Narozeniny má také Terry Nunn, zpěvačka kapely Berlin, která má na svědomí ústřední hit z filmu Top Gun, Take My Breath Away. 26. 6. také Beatles vydali legendární album A Hard Day's Night. V 75. se zpěvačka Cher rozvedla s mužem jménem Sonny Bono. Tento den si také hurikán Audrey vyžádal 500 životů. Madagaskar vyhlásil nezávislost na Francii a herečka Melanie Griffith a Don Johnson se podruhé brali.
1: Relax Radio.
0: Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.
0: Relax.

a sobotu večer. Pár plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušený DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze v Poncerově ulici od nájezdu na Pražský okruh se srazila dvě osobní auta. Stojí tam přímo v křižovatce, takže místo je lepší objet přes Jeremiášovu. Pokud jedete po dálnici na D1 směrem do Prahy, pozor kolem 17. kilometru u všech rom. V pravém pruhu tam trčí porouchané auto a už se tam tvoří kolony.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: Máme 13 hodin, jednu minutku k tomu a se zprávami je připraven můj kolega David Latovský.
1: U Nela Hozev se bude kruhový objezd a Karlovarský filmový festival začne za týden.
2: Relax Radio.
1: U Nela Hozev si se začne stavět okružní křižovatka. Práce začnou ve středu. Přinesou kyvadlový provoz i dočasnou uzavírku silnice 3. třídy v Nových Ouholicích. Odklon čeká i autobusy 466 a 856. Hotovo má být až na konci října. Teplota v kancelářích by měla být do 28 stupňů, ukládá to zákon. Pokud je navíc venku přes 36 stupňů Celsia, musí zaměstnavatel zavést bezpečnostní přestávky a zaměstnancům poskytnout nápoje. Záloňský blackout může souběh událostí. Experti tak potvrzují dřívější vyšetřování provozovatele přenosové soustavy. Masivní výpadek elektřiny loni 4. července trval několik hodin, postihl milion odběratelů. Karlovarský filmový festival začne za týden. Letos uvede přes 130 celovečerních filmů. Prestižní akce v lázeňském městě potrvá až do 11. července. Domácnost musíme před odjezdem na dovolenou pečlivě zkontrolovat. Mluvčí hasičů Nikola Studna.
3: Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, jestli jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče a zhasnuta všechna světla. Právě elektrický zkrat stojí za mnoha požáry v domácnostech. A kontrolovat je potřeba také například prodlužovačky, které jsou zapojeny v síti. Pokud možno všechny spotřebiče, které nemusí být zapojeny, odpojte ze zásuvek. A nikdy nenechávejte spotřebiče ani v takzvaném pohotovostním režimu.
1: Nejlepší je vypnout jističe. A jdeme na sport. Fotbalové mistrovství světa překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Přišlo přes 3 miliony 600 tisíc fanoušků. Dlužno dodat, že šampionát letos poprvé hraje v rozšířeném počtu 48 účastníků místo obvyklých 32.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Odpoledne dál tropické s jasnou oblohou a 34 až 37 stupni. Zítra opět modrá obloha a 36 až 39. Jinak to, o čem se zatím jen mluvilo, už je oficiální. V neděli má být až 41 stupňů Celsia. S velkou pravděpodobností tak u nás bude nejtepleji v historii měření.
0: Já koukám na to počasí a normálně my tady obvykle máme teplotu, která je, a teď tady je jenom varování před vysokými teplotami.
1: Už ani neukazuje, že, ale opravdu ta neděle bude o tom, jestli se překoná ten rekord, který je 40,4 stupně Celsia, a teď skutečně to vypadá, že by ta 41 mohla být.
0: No, tak to bychom asi měli připravit nějaké taky informace o tom, jak vlastně se chovat v takovém jako horkém počasí, že?
1: Už to tady dávkujeme průběžně samozřejmě, ale rádi si to poslechneme i od tebe.
0: Dobře, tak no a opakování je totiž matka moudrosti. A co my si poslechneme v téhle hodině? Je třeba taky písnička, která je novinkou v naší relaxádě, je to Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. David Latovský.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: My jsme u zpráv s Davidem mluvili o těch vysokých teplotách, tak já jsem našla, že nejvyšší oficiálně naměřená teplota na Zemi padla v americkém údolí smrti, bylo to 56,7 stupně Celsia. No a třeba taková Eiffelovka se v tomhletom horku roztahuje tak, že vyroste až o 15 cm, takže pokud si dnes přijdete trošku oteklí, je to v pořádku, může za to fyzika a pokud se cítíte dobře, máme pro vás právě teď tip, kam třeba vyrazit večer za zábavou.
1: Léta 80. hity 90.

0: Relax Radio. Fotbalový šampionát.
1: Světový šampionát v Americe jede na plné obrátky a i když jsou zápasy kvůli časovému posunu, hlavně pro takové ty noční ptáky, nám na relaxu to prostě nemůže utéct. Takže nejdřív k naší reprezentaci. Naši kluci se po 20 letech probojovali mezi elitu, ale fotbalová posádka dostala v noci na včerejšek pořádnou nálož. Mexiko nás porazilo 3-0, což znamená, že v naší skupině končíme poslední. Je to škoda, ale vlastně už jenom to, že po dvou dekádách jsme tam byli, je vlastně takový malý fotbalový svátek. Když jsme u těch proher, jedno obrovskou včera schytalo i silné Německo. To nestačilo na Ekvádor, prohrálo 2-1. To je na tom fotbale asi dost hezká věc. Můžete mít prostě miliardový tým, skvělý zázemí a pak přijde parta kluků, co do toho dá srdce a gigant padne. Krásný důkaz toho, že peníze a papírové předpoklady nemusí být úplně všechno, ani na hřišti, ani teda někde jinde. Mimochodem, největším miláčkem celého turnaje se stává exotický trpaslík z Karibiku, ostrov Curaçao. Mají pouhých 200 000 obyvatel, jsou nejmenší zemí v historii mistrovství a ukázali celému světu, že i když jste malí, můžete hrát velkou hru. No a pokud si chcete spravit chuť dneska večer, to bude takový ten pravý fotbalový rock'n'roll. Hrají se zápasy, které rozhodnou, dalo by se říct ovšem, už v 9 hodin večer našeho času na sebe v dresu Francie a Norska vyběhnou největší hvězdy současnosti. Bude to Kylian Mbappé a gólová mašina Erling Haaland. Ti dva si na hřišti nenechají nic zadarmo a bude to určitě neuvěřitelná show. A hned potom se do sebe pustí fotbaloví hračičkové surugaje a Španělska.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: nic.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Tak, páteční odpoledne dává zabrat hlavně D0, tedy Pražskému okruhu směrem k D1 na 61. kilometru. U Horních Počernic se srazil kamion s osobákem a blokují provoz. Od Třebonitalic až po sjezd na dálnici D1, tak stojíte v 6-kilometrové koloně. Navíc přímo v Praze na Poncerově ulici kousek od nájezdu na okruh se srazila dvě auta, blokují tam křižovatku. Komplikace hlásí i dálnice D5 směrem na Prahu. Mezi Rudnou a Třebonicemi popojíždíte v kolonách a na 25. kilometru u Žebráku navíc leží na silnici plech, tak tam dávejte pozor. Pokud jedete naopak na Plzeň, u Bavorině v odstavném pruhu překáží porouchané auto. No a co tedy D1? Směrem z Prahy na Brno se táhne obří 10-kilometrová kolona od Všechrom až po Mirošovice. Naopak směrem do Prahy u Všechrom stojí porouchaný vůz. Pokud už jste dál, u Lokte, tak kolem 73. kilometru pozor na předmět ve vozovce. Na dálnici D8 směrem na Ústí pak stojí ťuknutý kamion s osobákem na 20. kilometru u Nové Vsi a místo projedete pouze se zvýšenou opatrností. My vám to cestování zlepšíme alespoň dobrou muzikou a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
1: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
2: Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: To byla Labuš, taková devadesátková festivalová interpretka. No a mě to vlastně připomnělo, že mám pro vás skvělou nabídku. Už v sobotu 11. července ožije náš region parádní hudební náloží. V Mutějovicích u Rakovníka propukne oblíbený M-Fest. Těšit se můžete na velkou show, kterou na pódiu rozbalí třeba Ben Cristovalo, Xindl X, Adam Mišík nebo třeba kapela Slza. No a protože my vás, naši relaxáci, máme rádi, máme pro vás soutěž o 2 vstupenky úplně zadarmo. Tak jak je získat? Je to fakt strašně jednoduchý. Stačí vzít do ruky telefon třeba hned teď, ať na to pak nezapomenete, najít na Instagramu profil našeho rádia, začít ho sledovat. K tomu oficiální profil M-Festu také ho začít sledovat, pokud tak ještě teda neděláte. No a potom pod náš festivalový příspěvek do komentáře napište odpověď na úplně jednoduchou otázku. Kolikátý ročník tohoto festivalu letos proběhne? Tak pokud máte splněno, pak už stačí jen držet palce sami sobě. Soutěžíme až do 30. června, kdy můj kolega Honza vyhlásí výherce.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor na pražském okruhu, pokud jedete po dálnici z Běchovic směrem na Stalice, tak sundejte nohu z plynu před 60. kilometrem přímo v odstavném pruhu, tam překáží porouchané auto. Místem projedete jen se zvýšenou opatrností.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Právě teď máme 14 hodin.
1: Mělník postaví sportovní halu a o víkendu 40. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Mělník bude mít novou multifunkční sportovní halu, vznikne v areálu autokempu. Kromě prostoru pro více než desítku sportů nabídne i možnost konání kulturních akcí. Vše je ale zatím jen na papíře. Radnice teď řeší, jak sehnat potřebných 140 milionů korun. Za platnou dálniční známku odpovídá řidič vozidla. Platí to i v případě půjčeného vozu. Na webu e-dálnice.gov.cz najdeme kromě tuzemských dálničních známek i odkazy na oficiální e-shopy okolních států. Vedra elektrické sítě neohrozí, ujišťují energetici. Jejich zatížení je proti zimě výrazně nižší. Provozovatelé soustavy proto zvláštní opatření nechystají. Vysoké teploty navíc budou gradovat o víkendu, kdy je většina kanceláří s klimatizacemi zavřená. Horké počasí zatěžuje náš organismus, říká to mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Horké počasí může způsobit zdravotní potíže komukoli, ale především jsou ohroženi lidé nad 65 let věku, děti do 4 let, těhotné, kojící či zvláště drobné ženy a také dlouhodobě nemocní, například lidé s nemocemi srdce, s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Osoby nejvíc ohrožené působením horka by měl několikrát denně někdo kontrolovat.
1: Klíčový je pravidelný přísun tekutin. Němci ruší některé venkovní akce, obávají se o zdraví účastníků. S vedry ale bojují i v Rakousku, tamní ekologická organizace Greenpeace vyzývá ke zpřístupnění plováren zdarma.
2: Sport.
1: Japonci na mistrovství světa postupují, jejich fotbalisté remizovali se Švédy 1-1. Dál ale jde i severský tým. Do další fáze turnaje se podívají i Nizozemci a Australané, končí naopak Turci.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Žádné mraky a 34 až 37 stupňů. Před námi je na většině míst i tropická noc, kdy teploty neklesnou pod 20. Zítra pak vystoupají na 35 až 39, k tomu opět modrá obloha. S tou počítejme i v neděli, kdy se v Polabí a v údolích Vltavy a Berounky čeká až 41 stupňů Celsia.
0: Petra Hezky, jak Berounce jedu dneska? Ale to nevadí, já jsem se chtěla zeptat, Davide, pamatuješ si, kdy ti naposledy udělalo něco takovou radost, že ti úplně zatepalo srdíčko tou radostí?
1: Pamatuju. Bylo to, když mě jedna kamarádka pozvala do divadla, že bychom šli.
0: To je tak. Moc hezký, to je opravdu, jako teda
1: to je pravda, bylo to moc krásné.
0: No já, super, no a o tom, jak třeba tepe srdce Tereze Kendlový nám zaspívá právě Tereza Kendlová v této hodině.

0: Máme 14 hodin 9 minut, k tomu je pátek 26. června, to znamená, že prostě dneska dětem začaly prázdniny. Mají před sebou v podstatě 2 měsíce úplné svobody. Moje děti se nejvíc těší na to, že nemusí ráno vstávat, což teda i mě jako hodně vyhovuje, já jsem takový noční tvor. No a ať už dneska doma přistály samé jedničky, třeba nějaké to vyznamenání nebo proběhla nějaká horší známka, určitě se shodneme na tom, že vysvědčení se musí oslavit, obzvlášť pokud děti pro ty své výsledky dělali všechno, co mohli. No a každá rodina má na to nějaký svůj recept, někdo bere děti třeba za odměnu do cukrárny na nějaký pohár, dortík, někdo jede na výlet, někdo večer zapálí táborák a grilluje se. A já jsem teda vždycky měla pocit, že můj táta tento asi úplně neuměl ocenit. A jak je to třeba u vás? Napište mi do studia na naše číslo 606 736 736 nebo na náš Facebook, jak dneska se svými dětmi slavíte konec školního roku, jak na to třeba vzpomínáte, jestli jste se cítili ocenění, případně nám rovnou práskněte, jaká byla vaše nejšílenější oslava z mládí, na kterou rodiče radši ani nevzpomínají.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Sia featuring Kendrick Lamar The Greatest nám dohráli ve 14 hodin a 21 minut. No a já jsem se ptala na vysvědčení na vaše oslavy. Nám do studia dorazila zpráva od posluchačky Janky z Rakovníka a já se musím podělit. Jana píše, že její synátor dneska donesl domů na vysvědčení 3 trojky. Manžel prý okamžitě startoval, že žádné oslavy nebudou a mladý pán stráví léto u učebnic. Janka se ale projevila jako ta správná máma diplomatka, přinesla tatínkovo vysvědčení z období, kdy byl stejně starý jako syn. No a ukázalo se, že táta nemá úplně tak zas tak moc co vyčítat. Takže se nakonec půjde na večeři do restaurace, jak bylo původně v plánu, a táta platí. No je pravdou, že ty známky nevždy úplně odráží skutečné znalosti dítěte. Každá škola známku je trošičku odlišně a těžko se to srovnává. No a už vůbec ty známky nevypovídají o charakteru nebo třeba specifických zájmech, znalostech, dovednostech dětí, které se ve škole ani nemusí do známek nějak projevit. Tak pokud tedy vaše dítě nepřineslo dnes takové známky, jaké jste si představovali, máme se dle odborníků zamyslet i nad tím, v čem jiném je dobré a co mu jde třeba mimo školu, protože život se podle známek neměří a stejně se na to nikdo v budoucnu ptát zřejmě nebude.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dalo by se říct, že již prázdninové páteční odpoledne na silnicích začíná přitvrzovat. Začneme na silnici D7. Mezi Slanýma Lounami probíhá údržba, takže v obou směrech potkáte pomalu jedoucí čistící vozy, které mohou brzdit hladký provoz. Velké komplikace nám hlásí Pražský okruh. Směrem od letiště k dálnici D7 se táhne 4-kilometrová kolona v opačném směru, kde jedničce popojíždíte dokonce v 5 kilometrech dlouhé koloně. U Slivenca u Horních Počernic blokuje provoz kamion s osobákem. Navíc kousek odtud na začátku dálnice D11 u Horních Počernic se srazily 3 dodávky s osobním autem. Projedete tam jen se zvýšenou opatrností. Pokud míříte z Prahy na sever po dálnici D10 u Radonic na 9. kilometru blokují provoz 2 havarovaná auta. Na dálnici D8 před Prahou u Zdib pak stojí 3-kilometrová kolona a u Nové Vsi na 20 kilometrů překáží ťuknutý kamion. Pokud jedete naopak na Ústí, tak před tunelem Prackovice na 58. kilometru stojí porouchaná sanitka. Přímo v Praze v Libušské ulici se srazilo auto s dodávkou, tvoří se tam obří kolony, tak to vemte raději zadem přes Vídeňskou. My vám k těm dopravním komplikacím posíláme další várku bezvadné muziky a přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestě.
2: Relax Radio.

0: svými dětmi zavedl pravidlo. Děti se oslavu plánují úplně sami podle toho, jak se sami za své výkony hodnotí a jak si myslí, že si zaslouží vysvědčení oslavit. No a co teda vymysleli na dnešek? Mají prý návštěvu babičky, pak koupaliště a večer návštěvu fast foodu, kam normálně přes rok vůbec nesmí. Posluchačka Hanka nám zase píše, že potomci už vyrostli, takže dostávají klasické kapesné za vysvědčení a můžou si koupit, co sami chtějí. Tak ať už dneska slavíte třeba s ranolkami nebo s novou hrou na počítači. Užijte si ten dnešní den, my vám k tomu posíláme další skvělou muziku, která vám zvedne náladu, třeba Ace of Base.
1: Relax, největší hity.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129.

0: 90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: To byl Dan Barta, písnička On My Head, která je z filmu Snowboardiáci, tak doufám, že vás to trošičku ochladilo. K nám do studia chodí další zprávy, které mluví o tom, jak slavíte vysvědčení. No a píše nám také posluchačka Markéta, pozor, to je paní učitelka, které právě dnes stejně jako dětem začaly prázdniny. No a Markéta nám píše, že sama měla vždycky samé jedničky a chtěla být učitelkou už odmala, ale po letech za katedrou vzkazuje všem rodičům i dětem docela dost zásadní věc. Prostě známky nejsou všechno. Někdy dítě předmět nebaví, klidně může mít trojky nebo čtyřky. To nejdůležitější, co v životě rozhoduje, je totiž prý nadšení, urputnost, zápal pro vlastní sny. No a pokud člověk má motivaci, dokáže podle téhle paní učitelky úplně cokoliv. Jen se nesmí vzdávat. Tak paní učitelko Markéto, moc děkujem za tyhle ty krásná slova. Všem našim relaxákům, učitelům a učitelkám přejeme, ať ty dva měsíce vypnou hlavy, hodí nohy nahoru, pořádně si odpočinou, protože si to opravdu zaslouží minimálně stejně tak jako ti školáci. No a věřte mi, já vím, o čem mluvím.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Právě za pár vteřinek máme 15 hodin.
1: Kladno o prázdninách vylepší školy a v Česku zřejmě padne absolutní teplotní rekord. Klidný začátek prázdnin přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Virtuální realita v kladenských školách. Město přes prázdniny investuje do digitální budoucnosti. Cílem je žákům přiblížit učivo pomocí interaktivních aplikací, modelových situací a simulací. Díky virtuální realitě pak lépe pochopí souvislosti, snáze se zapamatují i fakta. Novinka se brzy objeví v kladenských základních školách v ulicích Moskevská, Cyrila Boudy a Jiráskova. Libochovický krytý bazén bude v provozu jen do konce roku. Jeho další osud je nejasný. Je v havarijním stavu, město na opravu nemá peníze. V lednu tak dojde k zakonzervování budovy. Dál rozhodne nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Před cestou k moři bychom měli nechat zkontrolovat technický stav vozidla, hlavně brzd, pneumatik a dalších částí. Řada řidičů na to ale zapomíná. Policie dál upozorňuje na dodržování bezpečného odstupu, rychlosti a pravidelných přestávek. Do vlaku vždy s vodou. Tropické teploty nemáme podceňovat. Říká to i mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Žádáme cestující, aby se připravili na tropické teploty a vybavili se i na kratší cesty především dostatečným množstvím tekutin, občerstvením, případně léky, které pravidelně užívají. Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty.
1: Dopravce doporučuje i sledovat aktuální informace o železnici, které jsou k dispozici na webu nebo v aplikaci Můj vlak.
2: Sport.
1: Fotbalový klub FK Krlupy 1901 oslavil 125. výročí. Dorazili legendy jako Horst Siegel, Antonín Panenka nebo Ladislav Vízek. Generální manažer klubu David Hemmer pak mužstvu popřál.
4: Já bych tomu klubu popřál, aby skvětal furt tak, jak se to zatím teďka daří. Poděkoval bych městu, který se přičinilo, že nás vlastně koupilo, dalo nám nějakou jistotu, že tady můžeme dál něco budovat. Postavili nám nový kabiny na 25 milionů, ale všechno to obnáší zase další, že máte nějakou povinnost se tomu nějak věnovat a nemůžete si říct, že už příště nepřijdete. A že má to svoje prostě pozitiva i negativa.
1: Kralupy 1901 možná postoupí do 5. ligy.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne dál tropické s 34 až 37 stupni a jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Zítra dál bez mraků a 36 až 39. V neděli téměř jistě padne teplotní rekord pro naši zemi. Zatím nejvíc u nás bylo 40,4 stupně. Druhý víkendový den ale slibuje maxima až u 41 stupně Celsia.
0: Davide, já musím říct, že já jako díky za to, já jsem právě včera přijela od svého automechanika a mám nové kotouče na brzdách.
1: Ano, takže chystáš se na dovolenou, je to tak?
0: No a, ani ne.
1: Ani ne, ale ani ne. Vidíte, nechystá se a přesto je vzorná.
0: Jo, taková zodpovědná, ale chtěla jsem říct, že ono to asi bude platit i pro ty, to třeba jedou jenom na Moravu, že jo?
1: No, možná jenom za roh, že jo?
0: Jenom podstatě, za roh, jako no. Přesně tak. A my se na tu Moravu vydáme i v týhletý hodně, protože, a vlastně ono to není na Moravě, tady to je někde u Mělníka snad, no uvidíme. No. Každopádně nám zaspívají činasky a zaspívají nám svůj hit Víno.
7: My máme

0: Máme 15 hodin a 11 minut k tomu. No a my jsme tady před chvíličkou mluvili s Davidem o tom, že nás čeká písnička, víno, činasky a odkud to vlastně je. Tak opravdu je to tedy Morava, míří na Pálavu a právě na rozpálené Pálavě vrcholí natáčení čtvrtého dílu vinařské komedie s názvem Bobule a bobulky, kde tvůrci i přes extrémní vedra a náročné podmínky dokončují snímek o lásce a víně, snímek, v němž se objeví třeba Bolek Polívka jako farář či hudební hosté jako třeba Pokáč. A tenhle ten film vstoupí do kin v příštím roce, tak se určitě máme na co těšit. A teď už tedy slíbení činasky a jejich hit Víno.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Máme 15 hodin 22 minut, no a dnes máme první oficiální prázdninový den a s tím se může stát i to, že se nám začnou doma nudit děti, protože moderní doba nás naučila, že musíme děti i sebe pořád něčím bavit, plánovat výlety, zábavu, aktivity a když už nic jiného, tak aspoň scrollovat na těch telefonech. Odborníci na duševní zdraví ale vzkazují, že máme děti nechat občas schválně nudit se a ideálně se občas nudit prostě s nimi. Nuda je prý totiž pro nás mozek jako takový lázeňský restart. Když na chvíli vypneme a nudíme se, mozek konečně přepne do módu, který si můžeme představit jako takový výchozí režim, začne se zbavovat stresu, úzkosti a hlavně nastartuje kreativitu. No a z té největší nudy v dětství vznikaly třeba ty nejlepší nápady, co si budeme povídat, nějaký šílený bunkry v obýváku a úplně příšerný hry. Nuda zkrátka rozvíjí samostatné myšlení a učí nás žít sami se sebou, což může být pro někoho někdy těžký úkol. Takže až za vámi třeba dneska nebo o víkendu přijdou děti, že nemají co dělat, schovejte jim telefony, tablety a nuďte se chvíli s nimi.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Nejen páteční špička, ale i taková ta prázdninová nám začíná komplikovat cesty na silnicích zase dalším způsobem. Největším drama teď začíná na dálnici D5 směrem na Plzeň mezi Rudnou a Loděnicemi na 9. kilometru hoří auto. Pravý pruh je neprůjezdný, aby toho nebylo málo, jen kousek dál v levém pruhu bourala další dvě osobní auta. Stojí se tam v dlouhých kolonách, takže pokud můžete, je lepší přijet z dálnice už na Třebonice. Komplikace hlásí také Pražský okruh směrem od letiště k dálnici D7 popojíždíte v 3-kilometrové koloně. V opačném směru k D1 stojí u Slivence 5-kilometrová kolona aut. Na 60. kilometru u Horních Počernic navíc brzdí provoz porouchané auto v odstaveném pruhu. Na samotné D1 směrem na Brno buďte opatrní na 58. kilometru u Soutic. V jízdní dráze tam překáží nepojízdné auto. Pokud jedete po D8 na Ústí nad Labem, u Nové Vsi na 28. kilometru odstavili nepojízdný osobák. V opačném směru na Prahu pak u Velemína komplikuje provoz porouchaná cisterna. Pokud tedy někam jedete, někam míříte, třeba už někam na dovolenou na prázdniny, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak my se tady teďka s Davidem hlásíme, protože nastal ten čas, který já mám vlastně asi úplně nejradši.
1: Ano, kdy já připravím nějakou ukázku a pustím ji, Terka bude hádat, může to být nějaká filmová, případně televizní, nebo z nějaké soutěže. Já jsem vybral něco, co logicky souvisí s létem, že máme tady prázdniny, ten možná... To je možná nejkrásnější den celého roku, bych i jako řekl. Protože Štědrý den, že to jsou jenom 3 sváteční volné dny, ale teď máme tak jako z hlediska dětí celé 2 měsíce prázdnin. Takhle.
0: To je pravda.
1: Já to vedu z hlediska dětí, tak třeba i jim uděláme radost tady tou ukázkou, protože ta neodmyslitelně patří k létu a prostě tohleto, aby se na obrazovkách během těch 2 měsíců neobjevilo, je absolutní nesmysl. Nebude to úplně ta ústřední znělka, to by bylo příliš jednoduché. Ale zazní ta část, která se objevila v jednom z těch filmů, tak zní to takhle.

0: No je to daleká minulost, to ještě v Praze nejezdilo metro, relaxáci, rok 62, kdy tohle to bylo natočeno. A zazněl tam tady ten zvuk, kdy se tak nějak dostali na jedno krásné místo, to si řekneme úplně otevřeně.
1: Čeho nevím.
0: Nevíš, no, je to těžký, to zase jako na tvoji obranu je to těžký, fakt kdybych dal ten základ, ten základní zvuk, tak ho asi dá každý, ale tohle to je takové to... Jako? Sekundární a ty nevíš.
1: Nevím, no, připomnělo mi to takový kreslený seriál Avatar, ale to zase asi, není to ten film, je to fakt takový seriálek o čtyřech živlech, ale to určitě není ono.
0: No tak nevadí, vidíte, nevadí, no. Nedostaneme to z Terky, já si myslím, že to dostaneme z vás poměrně snadno. Že to je těžké, abych to možná ještě připomněl, hele. Dáme to ještě jedno.
1: Dobře.

0: Jakým filmu tohle zaznělo? No, to nám můžete napsat na 606-736-736.
1: Třeba se někomu otevřel nějaký šuplíček jako v tom mozku a vzpomene si.
0: No, šuplíček. Třeba.
1: Dobře, a co nabízíme?
0: Nabízíme písničku na přání.
1: Dneska nabízíme, to je krásný, to je fakt hezký. Tak jo, jdeme na to. Pište nám a my uvidíme, kdo vyhraje.
2: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Ty jsou, viď?
2: Sladoučký, výborný.
1: A nejlepší je, že se můžeme natrát i sami.
3: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný

0: Tak my jsme tady s Davidem zpátky a my jsme tady, protože probíhá soutěž Zprávář versus Moderátorka dneska.
1: Ano, no. Vrátili jsme se do roku 62, opravdu velký kus let zpátky a ten zvuk zněl takhle.

0: Připomíná léto, stejně jako určitě na obrazovkách uvidíme slunce, seno a pár facek a celou tu trilogii, do toho budou určitě dávat i něco ze zahraniční produkce, ze kterého právě byla tahle ta ukázka. Já gratuluju, vy jste psali fakt všichni dobře, to jsem ani jako nečekal, protože opravdu to bylo těžké, teda na to, že jako začínají prázdniny, že by to mělo být takový ulehčený, tak jsem dal docela hodně těžký zvuk, takže ještě jednou klobouk dolů. No, klobouk v tomhle vedru, klobouk, nevadí, tak
1: všechno
0: pojďme,
1: dolů.
0: Pojďme, tak.
1: Všechno dolů, hele, já musím říct fakt jako Radek, Jarda, opravdu tady jsou úplně jako skvělý odpovědi.
0: Tak a teď máme někoho na drátě.
1: Máme někoho na drátě, halo, halo, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Koho tam máme na tom drátě?
2: Petra.
1: Ahoj Petře, tak Petře, prozradíš nám, co je správnou odpovědí na tu naši otázku?
2: No, je to poklad na stříbrné jezeře.
0: A je to poklad na stříbrné jezeře. Ano, já myslím, že to byla přesně ta fáze, kdy k tomu jezeru došli, je to tak?
2: No, myslím si, že jo.
0: Že jo, jsi tam takhle hezky právě před nima otevřelo, ano, tak výborně, takže asi seš fanda, ne, tady těch májovek.
2: No, tak hlavně si to pamatuju, že jo.
0: Si myslím, že už jsme to

0: viděli asi tak každej, tak já si myslím tak 25krát určitě a rád se podívám, že jo.
1: Jako na moji obranu já to taky viděla, ale prostě člověk si pak řekne, aj jo.
0: To nevadí, no tak Petře, ještě je poslední otázka, hele, teď začaly prázdniny, že jo, tak já doufám a moc si to přeju, že nejsi někde v práci.
2: No jasně, ještě jo.
0: Ještě, ale, tak dokdy?
2: No dlouho ještě dlouho.
0: Je, yeah. Tak to jsme tak rádi, že pátku. Aspoň ta písnička na přání teda nějak ti to tam zpestří.
2: No tak my jsme něco vybrali, ale už nevím, nějaký Miraj to byl?
1: Ano, vybrali jsme Miraj. A komu to zahrajem?
2: Pro Terezku.
0: Jakože pro moji kolegyni, Terezu?
2: Ne, pro můj.
0: Ne, pro ní ne.
1: Ne, já nejsem jeho.
2: Taky.
0: Jo, takže pro Petrovu.
2: Tak pro všechny.
0: Dobře, ale hlavně tedy pro Petrovu Terezku to zahrajeme určitě velice rádi. Za vysvědčení?
2: Ne.
0: Tak já jsem právě myslel, že je to za vysvědčení.
2: To už ne.
0: To už ne, to nevadí.
1: Ale tak, co bys jí dal? Dal bys jí jedničku?
2: Určitě.
1: Tak jo, super. Hele, tak moc děkujeme, přejeme, ať ti to v práci uteče. Pozdravuj svoji Terezku a my posíláme písničku.
2: Tak jo, díky moc.
1: Díky, ahoj. Ahoj.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě po

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady rychlé varování pro ty z vás, kteří se pohybujete na severovýchodním okraji Prahy. Na tranzitní silnici E55 ve směru na dálnici D10 u Stalic se porouchalo auto a nešťastně zablokovalo připojovací pruh. Začíná se to tam dost nepříjemně štosovat a je potřeba počítat se zdržením.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu páteční 16. hodina a taky zprávy.
1: V Kladně skončí uzavírka ulice ke stadionu a v Praze jezdí další dvě trolejbusové linky. Hezké odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kladnu se uleví, v pondělí skončí uzavírka ulice ke stadionu, průjezdný opět bude i kruhový objezd u zimního stadionu. Do té doby ale ještě časté kolony, hlavně na Sýtné. Na letiště máme vyrazit s předstihem, příjezd na Ruzyně totiž komplikuje přestavba dálniční křižovatky. Mluvčí letiště Denisa Hitmánková.
3: Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby.
1: Při odletech z terminálu 2 sebou můžeme mít i více tekutin.
3: V terminálu 2 si tedy cestující vedle standardní přepravy tekutin v nádobách do 100 ml, v sáčku do maximálně 1 litru, mohou vzít jednu nádobu navíc a to až do objemu 2 litrů. Terminál 1 zůstává beze změn a povoleny jsou pouze tekutiny v sáčku do maximálně 1 litru.
1: Krušovice mají málo vody, současný zdroj přestává stačit. Zatímco před pár lety se denní letní spotřeba obce pohybovala kolem 60 tisíc litrů, teď je to o 25 tisíc litrů víc. Obec proto zvažuje možná řešení, vybudování nového vrtu nebo propojení současného s jiným zdrojem vody. Pomůže i s vodou neplýtvat. Praha má další dvě trolejbusové tratě. Z Karlova náměstí na Strahovský stadion a mezi Bořislavkou a Hradčanskou. Dnes byl zahájen zkušební provoz s cestujícími. Oba úseky dohromady měří 15 kilometrů. Prahu, Berlín a Kodaň spojuje nová železniční linka. Provoz dnes slavnostně zahájila v německé metropoli. Denně budou jezdit dva spoje v každém směru. Celá trasa jim zabere bezmála 12 hodin.
2: Sport.
1: Letošní fotbalové mistrovství světa překonalo rekord v počtu gólů. Padlo jich už 177, opět více než dosavadní maximum. Letošní šampionát je ale rozšířený. Účastnilo se jej 48 týmů oproti dřívějším 32.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Odpoledne dál tropické s 34 až 37 stupni a jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Zítra dál bez mraků a 36 až 39. V neděli téměř jistě padne teplotní rekord pro celou zemi. Zatím nejvíc u nás bylo 40,4 stupně. Druhý víkendový den ale slibuje maxima až u 41 stupně Celsia.
0: Když se podíváme na teploty, tak o víkendu nás čekají opravdu vysoké. Měli bychom tomu trošku přizpůsobit i muziku Summer Sun a k tomu Texas. Ať vám to dnešní páteční odpoledne uteče co nejpříjemnější i v tomhle vedru.
5: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
5: Kaleidoskop s
2: Relax Radio.
5: Relax.

0: 16 hodin, 10 minut posloucháte Radio Relax, je pátek s datem 26. června, neskutečný vedro, které je takovou předzvěstí toho, co nás čeká o víkendu, protože, jak správně říkal David, měly by čekat nás ještě vyšší teploty, možná i teplotní rekordy. Nechme se překvapit, uvidíme. Já jsem v podstatě udělal to nejlepší, co můžu a co dělám teda vždycky, když je mi tady dole, jak já s oblibou říkám, v nižších polohách vedro, utíkám do hor. Nicméně radoval jsem se, že by tam mohlo být líp, pak jsem se podíval na předpověď a zjistil jsem, že i na horách má být teplota okolo 30, tak uvidíme. Nejsem si tak jako úplně jistý, jestli to je nějaká extra velká víra. Každopádně, mokrý hadr tady na hlavě, to určitě jistí.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Ve třech zemích a to hned na 16 stadionech. To je 23. světový šampionát ve fotbale. Titul obhajuje Argentina, která před 4 lety v Kataru ve finále porazila Francii po penaltách. Jak to vypadá dneska? Zajímavý souboj nás čeká. A to přímo dvou hvězd šampionátu. Bitva dvou ofenzivních mašin, Haaland proti Mbappému, závěrečný duel skupiny i na fotbalové mistrovství světa mezi Norskem a Francií se ponese také ve znamení boje o první místo v tabulce. Zápas se hraje od 21 hodin. V ten samý čas začíná zápas Senegal-Irák. Je to na vás, na co se vyberete, ale já teda osobně bych radši volil Norsko-Francii. Orly z Kartága doletali, to je smutná zpráva. Tunisko se loučí se šampionátem po největší blamáži ve své historii. 3 porážky, 12 obdržených branek, náhlá změna trenéra i totální herní zoufalost. Teď nevím, o kterém týmu se mluví, ale asi to budou opravdu ty Tunisané. Jinak je to samozřejmě nepříliš lichotivá statistika, co k tomu víc říct. Perlička možná nakonec. Pelé jako teenager, brazilská legenda. Pele vyhrál svůj první světový titul už v 17 letech a to bylo v roce 1958. Ve finále dal 2 góly a stal se nejmladším střelcem ve finále mistrovství světa.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Klarenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Poslední školní den, tedy dnešek, má svoje nej, takzvaně. V mnoha zemích patří mezi nejsilnější dny roku pro prodej zmrzliny. A to je jednak točené a jednak té kopečké. Není divu, protože třeba vysvědčení by si mělo zasloužit nějakou, byť malou, ale přesto sladkou odměnu. Ono, i když se to nepovede, tak ta odměna jako je na místě.
1: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
3: Relax.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: jste.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Pojďme se nechat pozvat. Petrův návrat do života, to je název akce. Je to vlastně taková benefiční zábava v Novém Strašecí. Dnes od 18 hodin na dvoře Zušky a hasičské stanice v Novém Strašecí vystoupí kapela Pohodáři. Můžete se těšit i na tombolu a pestré občerstvení. Veškerý výtěžek z akce bude věnován na podporu Petra, který po nemoci každý den bojuje o návrat k samostatnosti. A teď vás pozvu na sobotu. V sobotu se totiž koná první ročník sousedského grilování ve Hředlích v areálu vedle Čárny, se od 14 hodin bude grilovat, povídat, ale i soutěžit. Prostě takový netradiční, ale pohodový začátek léta.
0: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme N.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Trošku jsme to přejeli, ale já myslím, že díky tomu, že je pátek, to není až taková škoda. 17.01, právě teď posloucháte Radio Relax.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Časí.
0: Tak to vypadá, že se o víkendu opravdu pořádně ohřejeme. Zítra dál to bude takový jako bez mraků a teplota dokonce až k 39 stupňům Celsia. V neděli se očekává teplotní rekord, tak uvidíme, jestli to dopadne, jestli se přes tu 40 přehoupneme a nebo ne. Každopádně si myslím, že sluníčka už mají všichni plný zuby. Úplně nejlepší je, teď jsem se o tom bavil u nás se sousedama, že u nás je vedro jako blázen, v podstatě tady padáme jak mouchy a ještě jsou lidi, kteří ještě jdou do většího vedra. No je pravda, že tam je moře a to se trošku líp snáší. Teď máme 2:17 a nabízíme Michaela Jacksona a Fergie Beat It a já jenom tak jako připomenu, nedávno jsem to někde čet, že film o Michaelovi, jo, tak ten už je úspěšnější než Queenie, což jako tomu fakt nerozumím. Ale muziku si užijeme určitě mezi 17. a 18. hodinou.
3: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
3: Kaleidoskop s Alešem.
2: Relax Radio.
3: Relax.

0: Jedna z hitovek Relaxády, Ray Dalton, teď 10 minut po 17. hodině, nás lehce vrací zpátka do středy, kde úderem 18. hodiny právě začíná hitparáda Relax Rádia, tedy zmiňovaná Relaxáda. Jinak podívat a poslechnout si můžete na www.radio-relax.cz, jak tenhle ten týden vypadal a co je důležitější a hlavně asi i víc potřebný, zahlasujte. Pokud se vám nějaká muzika líbí, dejte jí hlas, protože ona se tím pádem má šanci posunout z novinek do té základní desítky a v základní desítce třeba o nějaké to místečko víc. Je to na vás.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Na relaxu právě teď minutu po čtvrt na šest. Jennifer Lopez, teď jsem ji nedávno viděl na nějakém tom hudebním kanále, nemůžu říkat kterým, ale byl tam záznam jejího koncertního vystoupení a musím teda uznat, že jako hejbat se ve svém věku ještě opravdu umí hodně, hodně dobře. Navíc je to hezká ženská a ta muzika jde, co si budeme povídat. Když už jsme u muziky 80. a 90. let, protože tohle byla klasická 90. Waiting for Tonight, tak bych tady pro vás měl pozvánku do kavárny hotelu Kladno. Tam se totiž takováhle muzika hraje.
1: Leta 80.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat teď 2,5 minuty po půl šesté na dálnice. Začneme asi na D11, tam toho je vícero, takže tam je asi pěkně veselo. Začneme 6,5 kilometrem na trase Praha-Sever, to znamená dál z Prahy. Je tam havarované vozidlo, je samotný, průjezd se zvýšenou opatrností, ale je možný. Každopádně jeďte pomalu, opatrně, až na to náhru narazíte. Na D1 ještě chvilku zůstaneme, konkrétně se posuneme na 27. kilometr. Tam je další dopravní nehoda, tentokrát jsou tam ale 3 havarované auta. Je tam neprůjezdná ta zpevněná krajnice, kudy se většinou vyhejbáme při nehodách. Takže počítejte s tím, že se tam buď to tvoří kolony, nebo se tam jede hodně pomalu. D4 ve směru Strakonice Praha. Tam je jenom porouchané vozidlo, nicméně auto stojí v pravém jízdním pruhu, tak počítejte se zdržením, že se to klasicky, pokud to neotlačili, tak se to štosuje do jednoho pruhu, pochopitelně. Mrkneme se ještě na okruh, konkrétně na exit 16 ve směru na D1, je tam nehoda, havarovaný auto, jako netrefilo to, asi jelo do svodidel, tak s tím dobrý počítat. A ještě na 18,5 kilometr, to znamená ve směru na D7, je tam nehoda, neprůjezdný levý jízdní pruh, 2 havarovaný vozidla. Mimochodem, když už jsme u té D7, nezapomeňte, na letiště s předstihem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: čtvrtě na šest bude zhruba za dvě minutky. Tohle jsou Fastboy společně s Topikem a Forget You. A za chvíli se dostaneme k 18. Po té další hodině, po zprávách a po počasí se určitě podíváme do psího útulku. Dneska bych jako ještě rád připomněl, tak se podíváme do kalendáře a k tomu přidám, že dneska, to jsem našel fakt úplnou náhodou, slavíme Světový den chlazení. Jako já myslím, že lepší den pro slavení jsme si nemohli vybrat. Jinak samozřejmě je to proto, že si, aby jsme si jako uvědomili, že nejenom teplé počasí, ale i to chlazení a to příjemno potom s tím spojený je pro nás jakoby docela důležitý. Tak pro mě teda určitě, takže já budu slavit, co se do mě vejde.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. června. Tento den roku 1955 se v Londýně narodil rockový zpěvák a kytarista Mick Jones z britské punkové formace Clash. Should I stay or should I go now? Rok po něm se také narodil zpěvák Chris Isaak. No, v roce 1957 se v New Yorku narodila rocková zpěvačka Patti Smith. A 12 let po ní spatřil světlo světa Colin Greenwood, basák Radiohead. Tento den roku 1919 poprvé vyšly noviny Daily News. 5 let na to americké jednotky opustily Dominikánskou republiku po 8leté okupaci. Psal se rok 1948, kdy Spojené státy odsoudily sovětskou blokádu Berlína. Narozeniny má také Terry Nunn, zpěvačka kapely Berlin, která má na svědomí ústřední hit z filmu Top Gun, Take My Breath Away. 26. 6. také Beatles vydali legendární album A Hard Day's Night. V 75. se zpěvačka Cher rozvedla s mužem jménem Sonny Bono. Tento den si také hurikán Audrey vyžádal 500 životů. Madagaskar vyhlásil nezávislost na Francii a herečka Melanie Griffith a Don Johnson

0: Ani se mi to nechce říkat. Ještě půl minutky a bude tady páteční večer, jak se patří horký.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Dneska průměrný teploty je okolo 35 stupňů, když to mimo celorepublikově. O víkendu čekáme ještě drobátko více, takže určitě nám zima nebude. Víc bude v neděli, v sobotu to bude mezi 36 až 39 stupně. O obloze asi nemusím říkat, budeme rádi za každý mráček, který se tam náhodou objeví. V neděli dokonce odborníci očekávají teplotní rekord. Ten je zatím 40,4 stupně. Nedělní maxima prý slibují 41. Tak si můžeme třeba vsadit, jestli to padne, anebo ne. Jestli dneska někam vyrazíte pařit, může se stát, že až se budete vracet, tak si třeba takhle budete zpívat.
3: Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj.
0: V tom případě Marek Ztracený dostane úžasnou konkurenci, by se dalo říct přímo. A tuhletu skladbu si pro inspiraci zahrajeme mezi 18. a 19.
2: Relax Radio.
4: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
5: Relax.

0: nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Je pátek a tak tady máme další nabídku psího parťáka, teda v tomhle případě psí parťačky k vám domů. Pokud je vám třeba smutno nebo hledáte někoho, kdo s váma bude chodit na procházky, třeba zrovna dneska máme tady Rebeku, klidně se můžete pak podívat, já vám řeknu stránky, ale ona úplně skvěle zvládá dlouhé procházky. Mimochodem www.radio-relax.cz, to je naše webová stránka, kde když si rozkliknete pejsko stránku, tak tam hned jako prvního psa najdete Rebeku, která byla, jak je tady napsáno, hned na začátku příchodu do útulku bázlivá a agresivní, nebo až agresivní. Teď už se všechno srovnalo, je mladá, chytrá a pozor, a to je to důležitý, není to žádný gaučák, je to nesmírně aktivní slečna, která čeká na svého osudového člověka. Někdo čeká na osudového partnera a ona čeká na osudového člověka. Skvěle zvládá hygošku, to je úplně ideální věc. Takový ty základní povely, sedni, lehni, pac a podobně, jinak je v ní spoustu energie. A jak už jsem říkal, miluje dlouhé procházky. Asi by potřebovala někoho, kdo bude trošičku jakože taková ta agilita, jo, co si budeme povídat. Navíc ona je velmi chytrá a potřebujeme někoho, kdo s ní bude pracovat. Když se podíváte na fotky, tak už podle šátku mám bude jasný, že Rebeka je z Jimlína, útulek pro opuštěná zvířata Jimlín. Když byste se podívali na fotku u nás na stránkách anebo u nich a Rebeka se vám líbila a chtěli byste si ji vzít, tak než vyrazíte do útulku, tak zavolejte. I na našich stránkách je tam kontakt na ně.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz.
2: Relax Radio.

Alexu Julio Iglesias, ale pozor, Junior a skladba, která byla vlastně debutovým singlem z alba Under My Eyes, to vyšlo v roce 1999 a v tomže roce píseň zazněla i na finále soutěže Miss Universe, což vlastně pro Juniora, tedy pro samozřejmě zpěváka Julia Iglesias byla obrovská startovací pozice, navíc dělal předskokana na turnaji Cher. Já myslím, že začátek byl dobrý. Jediný, čeho se bál, aby ho nesrovnávali s jeho fakt jako relativně o dost slavnějším otcem, ale zadařilo se. Sice neměl takový úspěchy v hitparádě, ale myslím si, že na hudební scéně se docela slušně proslavil.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Mám dva jazyky, které mám zařazení do té kategorie takových těch měkčích, romantických, láskyplných a tak dále. Jedno je slovenština, to je jasný, to už jsme se tady několikrát probírali, a druhá je francouzština, to mi určitě dáte za pravdu. Ingrid, tu je futu, i s pozvánkou, a teďka před víkendovou, dalo by se říct, že před prázdninovou, do klubu. Tam se hraje trošku jiná muzika než kavárně, ale zatrsáte si tam taky.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Co si budeme povídat, tahle muzika prostě k létu patří. Enrique Iglesias a partička okolo něj, Sean Paul, Gente de Zona, December Bueno a tak dále. Každopádně jde o skladbu, která je de facto remixem, Bailando zpívá i Enrique Iglesias sám. Mimochodem, teď máme za 4 minuty 6:45 a já bych jako rád připomněl, že i přes celý víkend bude probíhat soutěž na našem Instagramu, tedy vracíme se na sociální sítě. Takže vlastně až do úterka, do 30. soutěžíme o 2 vstupenky na M-Fest, což je hudební festival, na kterém vystoupí třeba Ben Cristoval, Xindlakes, Slza, Adam Mišík, Sebastian, prostě takový ty současný, ty, co fakt jako šlapou a co dokážou přitáhnout diváky. A celá tato akce bude probíhat ve sportovním areálu v Mutějovicích už 11. července a vy máte šanci vyhrát 2 lupeny. Stačí se mrknout na náš rádiový Instagram a napsat, jako to je velmi těžká otázka, o kolikátý ročník festivalu se jedná. Když napíšete správnou odpověď, máte velkou šanci vyhrát 2 lupeny zadarmo.

0: Pátek pár minut před 19. hodinou se nám tak jako rozjela taková lehká party, co si budeme pamatovat. Máme začátek prázdnin a mě docela zajímalo, jestli někde jsou děti, které jsou jako šťastnější z delších prázdnin než ty naše. Myslím si, že zrovna dneska to asi neřešej, ale koukal jsem se na nějaký takový jako rekordní prázdniny a fakt je ten, že jsem zjistil, že v některých regionech Itálie, a to by teda jako neměli asi děcka poslouchat, aby nezáviděli, trvají letní prázdniny téměř 13 týdnů. Ale zase na druhou stranu pozor, v některých asijských zemích mají děti v létě vlastně jenom několik týdnů volna. Takže ono, když se to zprůměruje, tak se dostaneme na těch našich, já nevím, 8-9 týdnů, který si fakt jako pořádně užijeme. Důležitý je, že jsme na začátku. To je totiž to nejdůležitější, co může být. Mimochodem, když už jsme u toho, ještě první školní vysvědčení nebyly vůbec jako známkovaná, protože dřív se vlastně dávalo jenom slovní hodnocení. A na druhou stranu se k tomu potom časem zase vracíme, k tomu slovnímu hodnocení. Já si pamatuju, že moje děti, dcera byla nadšená, když na Gimplu dostala první známku, protože do té doby byla prostě jednak teda nedostávali známky a jednak i vysvědčení měli slovně, ale na Gimplu první známka byla 4, tak jsem čekal, jako, že prostě wow, to bude hrozný průšvih. Ona byla nadšená. Takže takhle to vypadá, když po 9 letech dostanete vlastně první klasickou známku. A dřív to prý takhle bylo normální.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Je to tady úplně přesně 19. hodina a teď zrovna jedna minuta na vrch.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: O víkendu počítejte s vysokou teplotou, ty budou téměř ke 40 stupňům, v neděli se dokonce čeká, jestli překonají celorepublikové maximum, které bylo 40,4 desetiny stupně. Uvidíme, mělo by to padnout na neděli, ale i v sobotu bude pořádný vedro, tak s tím rozhodně počítejte. Počítat můžete i s muzikou, kterou pro vás mám připravenou. Včera jsem byl na recitálu Petra Habky tady v Kladenské zámecké zahradě a byl tam Michal Malátný a moc hezky zpíval. Samozřejmě písničky Petra Habky, ale teď si pustíme Činasky.

0: Tak nejenom pro Husákovy děti, budeme hrát Činasky 1970, mějte se moc hezky, užijte si víkend a ve zdraví se sejdeme v pondělí.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Relax Radio.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: největší hity. Relax Radio.
1: Talk to me.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: kdy hledáme signál.
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 27. června. Tento den roku 1944 se narodil zpěvák a baskytarista Plážových hochů, tedy Beach Boys, Bruce Johnston. V roce 1933 přišel na svět herec Gary Crosby, syn velkého Binga Crosbyho. Z českých oslavenců nemůžeme zapomenout na režiséra a scénáristu Jana Hřebejka. Spatřil světlo světa 27. června 1967.
1: Tak není něco z USA, tak se to pánu nelíbí.
0: V roce 1954 byla v Obninsku u Moskvy spuštěna první pokusná jaderná elektrárna. Roku 1693 vyšel v Londýně první magazín pro ženy. Jmenoval se The Ladies Mercury. Psal se rok 1867, když byla otevřena Kalifornská národní banka. 27. 6. 1940 se Sovětský svaz vrátil ke gregoriánskému kalendáři. Do té doby byl říjen u nás v listopadu.
2: Relax Radio. Relax Radio.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.